0: 再次感谢王丽的精彩演绎，同时我们要请出今天的圆梦嘉宾，还有我们观察团的各位好朋友们来到舞台中央，来，掌声有请他们。
1: 有请。
0: 美在于跨越山河的共鸣，
1: 美在于心与心的交融。
0: 朋友们，此时此刻我们台上的各位外国朋友要用本国语言送出一份最美好的祝福，我们一起来听一听。
2: I wish everyone and their entire family an awesome National Day.
3: Hongera China, na watakia afya njema, mafanikio na utajiri.
4: Kwa kwa radosni kwa snad to, aby Čína dobře zvládala všechny své problémy a nadále se rozvíjela.
5: Tenhle svátečný den všem lidem Čínské republiky přeji hodně, hodně štěstí.
6: Přeju Číně všechno nejlepší k narozeninám a

0: 再次感谢王丽的精彩演绎，同时我们要请出今天的圆梦嘉宾，还有我们观察团的各位好朋友们来到舞台中央，来，掌声有请他们。
1: 有请。
0: 美在于跨越山河的共鸣，
1: 美在于心与心的交融。
0: 朋友们，此时此刻我们台上的各位外国朋友要用本国语言送出一份最美好的祝福，我们一起来听一听。
2: I wish everyone and their entire family an awesome National Day.
3: Hongera China, na watakia afenjema, mafanikio na utajiri.
4: Kavalta peto zvadnostni kvili, snad to, aby Čína dobře zvládala všechny své problémy a nadále se rozvíjela.
5: Tenhle svátečný den všem lidem Čínské republiky přeji hodně, hodně štěstí.
6: Přeju Číně všechno nejlepší k narozeninám a hodně kulturních úspěchů.
7: Wishing you all a very heartfelt happy National Day.
8: Min kudo kui, nun ji jo tuni no to min tomi.
9: أصدقائي الصينيين وأمي التنين العزيزة الثانية الصينية، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت أجمل وأرقى وأروع من السنة الماضية، كل عام وأنت بخير.
1: Das Leben ist schön, Sie na, 中国生日快乐！
0: 祝福祖国繁荣昌盛，美人之美，
1: 美美与共。
0: 再次感谢各位收看今天的环球综艺秀，再会，
1: 再见，
0: 再见。